Lucky alone. Eku ojumo o. Eku ojumo o. Eku ojumo ma. Ona si ona la. Ojo kefa osu keje. No, 2026. Ojo aje Monday. Onashi, onala. Yire gbogbo wale o.